vlastne poznám peklo. Som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. A aj keby to stálo za to, sme iba hráči na hracích automatoch.

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Príjemné dobré ráno vám prajem, milí FM priatelia. 6 hodín aj 5 minút, 12. augustový deň a počas celej jeho dĺžky s vami bude opäť Rádio FM a dúfam, že vás bude opäť výborne zabávať. Tie prvé 4 hodiny dnešného denného živého vysielania budem mať na starosti ja, tak poďme na to. Mixuje od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Gallagher.

Hele, extra třída, Orion, první liga a my jedem taky. Počúvate ráno na FM-ku, Gallagher pozdravuje, hrávam Chemical Brothers.